0: Radio Bloodstream, the place where your music lives.
1: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Radio Bloodstream, the place where your music lives.
1: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait, spaces are limited.
2: Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

0: certainly was in the right.
1: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.
2: Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.